0: Představte si tuto situaci. Jste na začátku rušného týdne, všechno máte zorganizované, naplánovali jste si jídlo, připravili rozpočet a nakoupili jste všechno, co budete potřebovat. Nebo aspoň skoro všechno. Protože s jednou věcí jste nepočítali. S menstruačními pomůckami. Jsou nezbytné, drahé a často se dají těžko sehnat. Miliony žen, dívek a osob, které v celé Evropě menstruují, mají každý měsíc problém si je pořídit. A právě to je menstruační chudoba. Znamená to nedostatečný přístup k menstruačním pomůckám a hygienickým zařízením. A i když se může zdát, že se jedná jen o soukromý problém, situace je složitější. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak Evropský parlament řeší menstruační chudobu.
1: Termín menstruační chudoba označuje nedostatečný přístup k bezpečným a cenově dostupným menstruačním pomůckám, hygienickým zařízením, ale také k informacím o menstruaci. Jedná se o vážný, ale často přehlížený problém, který podle odhadů postihuje 10% menstruujících žen a dívek v celé Evropské unii. V České republice se to například jen ve věkové kategorii od 12 do 18 let týká necelých 40 tisíc dívek. Obecně menstruační chudoba postihuje zejména ženy a dívky v nízkopříjmových domácnostech, osoby bez domova, uprchlíky, osoby se zdravotním postižením a transgender, nebinární a intersexuální osoby, které mají menstruaci. Pandemie COVID-19 tento problém ještě zhoršila. Omezení volného pohybu v tomto období narušila dodavatelské řetězce, což v některých oblastech způsobilo, že se menstruační pomůcky staly nedostatkovým zbožím.
0: Často opomíjeným aspektem menstruační chudoby je dopad na životní prostředí. Většina hygienických vložek obsahuje až 90% plastů, což znamená, že se rozkládají 500 až 800 let. Tampóny mají často plastové aplikátory a plastové mnohdy bývají i obaly u jednotlivě balených tampónů. Tyto plasty a vůbec nesprávně likvidované běžné jednorázové pomůcky plní skládky a znečišťují životní prostředí.
1: Další problém podílející se na menstruační chudobě je zdanění. Pro menstruační pomůcky neexistuje v Evropské unii jednotná sazba DPH. Mnoho zemí nastavilo na menstruační pomůcky velmi vysokou daň, neboť je považují za luxusní zboží a nikoli za základní zdravotnické potřeby. Jedná se o takzvanou tamponovou daň.
0: Představte si studentku, která tráví semestr v Irsku. Z menstruačních pomůcek by tam neplatila žádnou DPH. Kdyby ale potom jela na další semestr do Maďarska, platila by plnou základní sazbu DPH ve výši 27%. V České republice by ji čekalo zdanění ve výši 21%, což je v Evropské unii jedno z nejvyšších. DPH zásadně zvedá konečnou cenu menstruačních pomůcek, což může u osob s nízkými příjmy vyvolat úzkosti a nejistotu, zda si každý měsíc budou moci pomůcky dovolit. Dokonce se mohou dostat do situace, kdy si musí vybrat mezi tím, jestli si koupí menstruační hygienické potřeby nebo jídlo.
1: V roce 2022 proto Evropská unie pozměnila směrnici o DPH, aby členským státům umožnila na menstruační hygienické výrobky uplatňovat snížené nebo nulové sazby DPH. Před touto změnou činila minimální sazba DPH na toto zboží 5%. Reforma umožnila vládám členských států, aby menstruační hygienické potřeby přesunuly mezi základní zboží a přestali je vnímat jako zboží luxusní. Směrnice Evropské unie o DPH nyní pro menstruační pomůcky umožňuje nulové sazby, nevyžaduje ale, aby je země Evropské unie uplatňovaly. Mnoho zemí v úsilí o snížení nákladů na menstruační výrobky zaostává. I proto se nejvíce ohrožené osoby s problémy stále potýkají.
0: Menstruační chudoba sice není výslovnou prioritou evropských programů financování. Některé fondy ale nepřímo podporují aspoň související iniciativy. Z programu Erasmus Plus byl například financován projekt Vzděláváním v oblasti menstruačního zdraví za lepší život. Do tohoto projektu jsou zapojeny organizace z Litvy, Polska a Španělska. Hlavním cílem je sdílet zkušenosti a metody práce s mladými lidmi ohroženými vyloučením nebo se zdravotním postižením. Snaží se také o to, aby veřejnost pochopila otázku menstruačního vyloučení. Dále propaguje gynekologické zdraví a tvoří účinné sociální kampaně. Česká republika přišla s dílčím řešením na státní úrovni. V lednu 2026 začala platit nová vyhláška, díky níž budou od nového školního roku menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Programy tohoto typu mají reálný hmatatelný dopad, ale zůstávají izolované a nejsou součástí specializovaného celounijního programu proti menstruační chudobě.
1: Evropský parlament se rozhodl tento problém přinést do širšího povědomí veřejnosti a uznal menstruační chudobu za významnou překážku rovnosti žen a mužů a plné sociální a ekonomické účasti. V usnesení z roku 2021 zaujal parlament jasný postoj. Za prvé naléhavě vyzval členské státy, aby bojovali proti menstruační chudobě tím, že zajistí, aby menstruační pomůcky byly zdarma k dispozici každému, kdo je potřebuje. Parlament také zkritizoval tamponovou daň a vyzval všechny členské země, aby na menstruační pomůcky uplatňovali snížené nebo nulové sazby DPH, jak to umožňuje pozměněná směrnice.
0: Menstruační chudoba byla předmětem celounijní debaty na plenárním zasedání v únoru 2026, kde Evropský parlament přijal zprávu o vypracování nové strategie pro boj proti chudobě, kterou je ještě potřeba odhlasovat. Text navazuje na návrhy předložené parlamentním výborem pro práva žen a rovnost pohlaví. Strategie by byla dalším krůčkem v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a uznáním skutečnosti, že jednodušší přístup k menstruačním pomůckám a hygienickým zařízením je jeho nedílnou součástí.
1: Menstruační chudoba není jen soukromá záležitost. Podílí se na rovnosti žen a mužů, na zdraví a důstojnosti. Když někdo kvůli menstruaci zmešká školu nebo práci, doplácíme na to všichni. Evropský parlament tuto otázku zařadil do politického programu. Skutečná změna však vyžaduje reálné činy. Na úrovni vnitrostátní, místní i v rámci celé Unie. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
2: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. Os 5 filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2025 são Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet. Animal é um filme dramático escrito e realizado pela cineasta grega Sofia Exarchou. Sob o sol abrasador da Grécia, os animadores de uma estância insular com tudo incluído preparam-se para a época turística. Kalia é a líder do grupo. À medida que o verão se intensifica e a pressão do trabalho aumenta, as noites tornam-se violentas e a luta de Kalia revela-se na escuridão. Mas quando os holofotes se reacendem, o espetáculo tem de continuar.

Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví. To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně. Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník.
Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.